0: works up some shit slums a lot. Už je nám moment se čtutýsat. O moment se...
1: Hoj!
2: A do dřejmě prostě jinou chalku jdu.
0: A se jo cahat kukět, to se kolik jste chvátalet sem, smajal se jej cant. A to spopusit se to.
3: 91.1 FM.
1: Hoj! Hoj! The two is eight hours.